0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Jsme Klasik Praha.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc z povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Tohle je Klasik Praha.

0: Island Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 23. září. Opera je fascinující žánr, který inspiruje umělce i z jiných oblastí. Jeden z úspěšných literárních pokusů a stvárnění si připomeneme v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Zaznělo Allegro, třetí část kvartetu G dur Georga Filipa Telemana. Hráli nám amsterdamští barokní solisté a dohráli 7:03. Dnes máme 23. září a pokud bychom se vrátili do roku 1909 a měli po ruce časopis Le Gaulois, tak bychom si poprvé mohli přečíst část z románu Gastona Leroux'e Fantom opery. A právě o tomto románu si budeme v dnešním ranním vysílání povídat, ale trochu později. Nyní zazní pěkná melodie Hectora Berlioce, druhá část jeho fantastické symfonie Na plese.

Slyšeli jsme druhou větu symfonické, fantastické symfonie Hektora Berlioce Na plese. Hrál nám soubor The London Symphony Orchestra pod vedením Stanislava Skrovačevského a dohrál v 7 hodin 10 minut. Za chvíli se zaposloucháme do čtvrté části malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Předtím je tu ale předpověď počasí pro hlavní město. Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 19 stupni Celsia.

Slyšeli jsme hrát Pražský komorní orchestr, bylo to Rondo, čtvrtá část malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Tato pěkná část Mozartovy skladby dozněla v 7 hodin a 16 minut. Za chvíli uslyšíme tóny z filmu Čokoláda a je to hudba Rachel Portman. Předtím ale ještě jedna zpráva z Prahy. Tentokrát se týká dopravních informací. Ulice Černokostelecká je uzavřena kvůli dopravní nehodě. Ta se vyšetřuje, ale v řádu několika hodin by měla být zprůjezdněna.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme známou melodii Antonína Dvořáka, jeho humoresku číslo 7 Ges dur v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka. Je 7 hodin 26 minut a máme 23. září. Právě 23. září, ovšem před 117 lety v roce 1909, otevřeli čtenáři časopisu Le Gaulois stránky tohoto časopisu a našli tam první část příběhu spisovatele a novináře Gastona Leroua a ten román, který začal tímto dnem vycházet na pokračování, byl román Fantom opery. Za chvíli si o něm povíme víc.

Leif Uwe Andsnes dohrál solo ve třetí části koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Ference Lista. Slyšeli jsme i hrát Bergenskou filharmonii pod vedením Dmitrije Kitajenka. Je 7 hodin 30 minut, tedy 7:30 a jak už jste slyšeli, právě 23. září před 117 lety lidé začali číst na pokračování v časopise Le Gaulois a román francouzského novináře a spisovatele Gastona Leroua Fantom opery. Děj se odehrává v Paříži ve známé opeře Garnier, která byla postavena mezi lety 1860 až 1875 a která se dostala na titulní stránky novin hned několikrát. Během své výstavby a i v následujících letech díky několika velkolepým událostem a i ty Leroux začlenil do svého románu.

0: Slyšeli jsme hudbu Ludvíka van Beethovena. Byla to hudba, kterou nám zahrál Chicagský symfonický orchestr, třetí část symfonie číslo 1 C-dur v 7 hodin a 35 minut. A my se opět vracíme k románu Phantom opery spojeným s operou Garnier. Ten příběh je jako vystřižený z příběhů gotických románů. Ostatně někdy bývá zařazován do této literatury. Hlavní postava Erik, to je znetvořený, ovšem geniální člověk, který se zamiluje do krásné dívky Christine, která je začínající zpěvačkou a pomůže jí ke kariéře. Ona se domnívá, že jde o anděla hudby, který jí pomáhá, ale je to onen Erik, který žije v podzemních labirintech opery a touží být milován. Ovšem kvůli svým činům a zrůdnému vzhledu budí v lidech strach. Nakonec krásnou dívku unese do svého podzemního království, ale dívka ho nakonec přemůže svým soucitem a Erik ji propustí a umožní jí odejít s pro ní milovaným Raulem a sám zlomený umírá. Je to příběh, který inspiroval i známého tvůrce muzikálu a možná právě z onoho muzikálu Andrew Lloyd Webbera. Tento příběh znáte a my si právě jednu melodii z tohoto muzikálu nyní poslechneme v podání Adama Plachetky.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme Adama Plachetku, který nám zaspíval jednu píseň z muzikálu Phantom opery Andrew Lloyd Webbera za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila, tedy z muzikálu inspirovaného románem, o kterém si dnes povídáme v ranním vysílání Rádia Klasik Praha. Ten román začlenil do svého příběhu některé i reálné prvky. Tím velmi důležitým činitelem, nebo spíše velmi důležitou, dalo by se říct v úvozovkách postavou, byla sama opera Garnier. Některé souvislosti s reálným fungováním této opery opravdu byly pravdivé. Například pozemek, na kterém byla opera postavena, byl bažinatý, takže základy byly opravdu velmi pevné a byly vybudovány tak, aby v nich mohla vzniknout nádrž pro zachycení vysoké podzemní vody a ta se stále musí pravidelně odčerpávat, takže ono podzemní jezero, které je zmíněno pod operou, se dá přirovnat k této nádrži. A navíc chodby, ve kterých žil Erik, hlavní postava románu, ty se také nacházejí v podzemí a mají možná až labirintové uspořádání. Navíc v opeře po jejím otevření byly hlášeny nevysvětlitelné zvuky. Dosud se neví, z čeho pocházely, ale Erik to určitě nebyl. A stejně tak ani Erik, tedy hlavní postava románu, nespůsobil pád operního lustru, nebo spíše lustru, který visel nad hledištěm. K tomuto pádu skutečně došlo, bylo to 20. května roku 1896 a nejspíše kvůli tomu, že kvůli požáru se roztavil nosný drát a lustr tak už neměl oporu a spadl na diváky a bohužel při tomto pádu lustru jedna divačka zemřela. Důležitou v uvozovkách postavou v tomto románu je ale i opera Charlese Gounoda Faust. A my si právě z této opery teď pustíme část baletní hudby.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla skočná, tanec číslo 5 z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka a dohrál v 7 hodin a 52 minut. Nás nyní čeká výprava za krásným dílem Marka Antoina Charpentiera. Uslyšíme všechny části jeho TDAD Dur, a to v podání souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordi Savala.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera Tédeum de Dur, první až čtvrtou část, a hrál nám ji soubor Le Concert Nation pod vedením Jordi Savala a zpívali jeho členové. 7 hodin 59 minut, za chvíli zprávy a poté od Sergeje Rachmaninova Preludium číslo 2. Hrát nám je bude Martin Kasík.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česká advokátní komora se včera připojila ke kritice výroků premiéra Andreje Babiše o justici. Označila je za nepatřičné a nevhodné. Profesní sdružení v tiskové zprávě uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze v případech, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech. Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka a grónský premiér včera v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, která je autonomní součástí dánského království. Trump v projevu v OSN označil ujednání, které se týká amerických bezpečnostních zájmů na tomto arktickém ostrově, za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit podmínky tohoto ujednání. Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově, místní části Pelhřimova, získalo soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Ta je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce. Podle Vladislava Donáta, teologa a ředitele muzea ve Starém Pelhřimově, se cesta k tiskům muzeu otevřela jen díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel Bible pražské muzeum přímo oslovil. Dnes se bude nad Českou republikou polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky, ráno ojediněle ještě mlhy. Nejvyšší teploty se dnes na našem území budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 9. To už je ze zpráv vše a nyní nás čekají tóny Sergeje Rachmaninova v podání Martina Kasíka.
1: Jsme Klasik Praha.

Máme 5 minut po 8. hodině a v Praze teď už panuje silný dopravní provoz. My se zaposlouchali do skvělé skladby Martina Kasíka, respektive do hry Martina Kasíka, skladby Sergeje Rachmaninova, preludia číslo 2. Ale teď už následuje dopravní servis. To je také věc, která se týká především řidičů, kteří přijíždějí do Prahy po D11, nebo těsně před Prahou, před nájezdem na Pražský okruh, došlo k nehodě. Další nehoda je hlášena z Českobrodské ulice. Tento provoz, ten silný a možná někde až pro některé řidiče zmatečný, tak ostře kontrastuje s naší pěknou skladbou, která následuje. Pochází od Richarda Strause a její píseň pro soprán, housle, harfu, lesní roh a smyčcový orchestr s názvem Ráno. My ji uslyšíme jen v podání instrumentálním s krásným hlasem Mojky Erdmann. Daniel Houp bude hrát na housle a Maria Totenhaup na harfu. Doprovází je Zürcher Kammerorchester.

0: Slyšeli jsme nakonec krásný ženský hlas Mojky Erdmann v písni pro soprán, housle, harfu, lesní roh a smyčcový orchestr Ráno Richarda Strause. Také nám hráli Daniel Houpa, Maria Totenhaupa, hráči Zürcher Kammerorchestr. Je 8 hodin 10 minut a za chvíli už zazní smyčcový oktet S. Dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zazní čtvrtá část, neboť jde o oktet, uslyšíme hrát dva soubory, dvě kvarteta, Quatuor Eben a Belcha Quotit.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Je vidět, i když jde o různé kvarteta, nebo různá kvarteta, skvěle se doplňovala a dokážou táhnout za jeden provaz, jak se říká, zvláště když mají hrát tak pěknou skladbu, jako jste před chvílí slyšeli od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Znělo nám v uších Presto, čtvrtá část jeho smyčcového oktetu S-dur, a hráli nám smyčcová kvarteta pařížský Quatuor Eben a londýnský Belchak Quartet. 8 hodin 17 minut a zazní tradicionál trh ve Scarborough v podání Shekukane Meissna a Plinia Fernandese.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. V poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Filharmonici města Prahy nám dohráli hudbu Michaela Kamena z filmu Robin Hood, král zbojníků z roku 1991. Za 3 minuty bude 9:30 a my budeme poslouchat v těch minutách také hudbu Ludvíka van Beethovena. Druhou část jeho sonáty číslo 23 F moll, tedy známou apasionátu. Hrát ji bude Jan Bartoš.

0: Slyšeli jsme druhou část sonáty číslo 23 f-moll Ludvíka van Beethovena. Slavnou apasionátu nám připomněl Jan Bartoš. A dozněla 9:04. V následující chvíli se rozeznějí tóny Josefa Suka a my opět uslyšíme jeho slavnou skladbu, která se dokonce zúčastnila, dalo by se říci, sportovní soutěže. Vyhrála 2. místo na olympiádě v roce 1932. Je to slavnostní pochod v nový život. Hrát nám jej budou hráči symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Petra Altrichtera. A připomenou tak nejenom dílo Josefa Suka, ale také ještě období, kdy vedle sportovních her na olympiádě se soutěžilo i v dalších disciplínách, třeba té kulturní, hudební.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněl slavnostní pochod v Nový život Josefa Suka. Slyšeli jsme, jak jej nahráli hráči symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtra. Dohráli 4 minuty před 9:15 a my si teď užijeme krásný zpěv Cheryla Milnese. Uslyšíme pěknou árii z druhého dějství opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Hraje orchestr Bavorské státní opery a dirigentem byl při nahrávání Carlos Kleiber.

Di Provencel Maril Suol, to nám zpíval mimo jiné Cheryl Milnes z opery La Traviata Giuseppe Verdiho, pěl za doprovodu orchestru Bavorské státní opery pod vedením Karlose Kleibra. Je 9:15 a my stále posloucháme pěknou hudbu v rámci ranního vysílání. Tentokrát to budou tóny Vojtěcha Jírovce. Čtvrtá věta symfonie S-dur rozezní jihočeská komorní filharmonie pod vedením Jana Talicha.

0: břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz. Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

Dozněl Rialto Ripple Rack George Gershwina. Hrál nám William Tritt a doprovázel Cincin Pop Orchestra pod vedením Ericha Kuncla. Je 8 hodin 55 minut a my se zaposloucháme ještě do jedné skladby ranní nabídky. Bude jí třetí část 4 charakteristických valčíků od Samuela Coleridge Taylora. Solo nám na housle bude hrát Maya Megap a doprovázet ji bude Matthew Shelhorn.

0: Slyšeli jsme Královnin valčík, jeden ze čtyř charakteristických valčíků Samuela Coleridge Taylora. Hrála nám Maja Megap, doprovázel Matthew Shelhorn a vás v těch minutách od 7 až do 9 hodiny provázelo ranní vysílání. Za chvíli to bude ale dopolední blok a tím vás bude provázet Ondřej Fischer. Filip Sichra se loučí a přeje pěknou středu.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 23. září, 13 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Berta a od mikrofonu rádia Klasik Praha vás teď zdraví Ondřej Fischer. Jako obvykle touto dobou posloucháte nás na frekvenci 98,7, případně prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz. Také nás můžete naladit například v digitálním vysílání DAB+, nebo prostřednictvím mobilní aplikace. To byla hudba českého skladatele 20. století Petra Ebena. Slyšeli jsme část čtvrtou z jeho koncertu pro varhany a orchestr s názvem Symfonia Gregoriana. Je to autorovo relativně rané dílo, které napsal, jestli dobře počítám, ve věku 24 let v roce 1953. Ovšem už v něm tedy projevil svou celoživotní náklonost k středověké a církevní hudbě, proto také má tato skladba podtitul Symfonia Gregoriana. No a na nahrávce účinkoval varhaník Gunter Rost, dlouhodobě se Ebenově tvorbě věnující, kterého doprovodili bamberští symfonikové pod taktovkou dirigenta Gabriela Felce. V této hodině, tedy před 10. dopolední, nás mimo jiné čeká třeba komorní hudba Josefa Suka, také Čajkovského třetí symfonie, takzvaná polská. Uslyšíme i hudbu filmovou, no a teď je tady část z Händlovy vodní hudby v podání souboru Akademie staré hudby pod vedením Christofra Hogwooda. Příjemný poslech.

Část ze Suity F-dur z Handlovy vodní hudby nám hrál anglický soubor Akademie staré hudby pod vedením Christophera Hogwooda. Máme teď 17 minut po deváté, no a opět je tady filmová hudba. Tentokrát si poslechneme krásné, milostné téma pojmenované Přes hvězdy, které John Williams složil pro sérii Hvězdné války. Na housle bude hrát Anne-Sophie Mutter, houslistka s Williamsem často v posledních letech spolupracující, která jeho slavné filmové melodie v úpravách pro solové housle a orchestr natočila v roce 2019 na album, kde ji doprovází těleso Arts Orchestra of Los Angeles a diriguje samotný autor, tedy John Williams.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená, smažák!
12: Říkej!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Je minuta po půl desáté a toto byla hudba Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna. Poslouchali jsme teď třetí část hornového koncertu D-dur a solo na Lesní roh hrál Přemysl Vojta, doprovázený souborem Haydn Ensemble Prague. Dále tu mám Čajkovského třetí symfonii, které se přezdívá Polská, neboť její závěrečná věta nese prvky polonézy, ale my si teď poslechneme větu předposlední skerco, kterou nám zahraje Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova, tedy současného šéfdirigenta České filharmonie, jenž s tímto tělesem nahrál komplet všech Čajkovského symfonií.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

Poslouchali jsme Čajkovského hudbu, třetí symfonii D-dur, takzvanou polskou, a její čtvrtou část Skerco z nahrávky Semjona Byčkova a České filharmonie, jejímž je šéfdirigentem. Pokud byste chtěli Českou filharmonii slyšet v nejbližší době naživo, tak právě dnes večer 23. září budou uzavírat festival Dvořákova Praha závěrečným koncertem v Rudolfinu v Dvořákově síni, kde Česká filharmonie pod taktovkou Elim Chan zahraje Martinů, Dvořáka, Stravinského a také Prokofjeva houslový koncert číslo 2, kde bude solistou Gil Shaham. No a další koncerty České filharmonie se pak třeba odehrají v Bratislavě a nebo tady v Praze, pak zase na přelomu září a října. To budou tři koncerty pod taktovkou Daniela Hardinga s Radkem Baborákem, co by solistou. My pokračujeme teď sukovou komorní hudbou. Finále z klavírního kvintetu G-moll nám zahraje skupina českých interpretů zvučných jmen. Za pianem bude Jan Simon, na housle hrají Josef Suk mladší a Pavel Šporcl, na violu Karel Untermiller a na violončelo Jiří Bárta.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali energické finále ze Sukova klavírního kvintetu G-moll. Hrála nám plejáda českých předních interpretů, klavírista Jan Simon, houslisté Josef Suk mladší a Pavel Šporcl, violista Karel Untermiller a violončelista Jiří Bárta. K českým autorům se ještě vrátíme za chvíli třeba s hudbou Vítězslava Nováka a ještě předtím je tady část z populární scénické kantáty Carmina Burana od německého skladatele Karla Orfa. Už za malý okamžik.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Ladíte Klasik Praha.

Je 7:07, slyšeli jsme teď část z Orfovy kantáty Carmina Burana na středověké texty v podání Kinova smíšeného sboru Symfonického orchestru FOK, který řídil Gaetano Delogu. Baritonové solo zpíval Ivan Kusněr. No a já zmíním, že Carminu Buranu můžete slyšet živě tady v Praze teď třeba 13. října v úterý od 7:30 večer v Rudolfinu. Bude to koncert nazvaný Cantiamo, kde pražský filharmonický sbor vystoupí ještě společně s několika sbory amatérskými, takže Carmina Burana bude mít skutečně velký vokální aparát. Kromě toho bude účinkovat Symfonický orchestr Českého rozhlasu, také solisté Veronika Rovná, Daniel Matoušek a Svatopluk Sem. Tak pokud byste chtěli slyšet toto dílo naživo v Rudolfinu, příležitost bude 13. října. No a nás dále čeká teď hudba Vítězslava Nováka, část V kostele, úvodní věta z Novákovy Slovácké svity, která tedy krásně navozuje chrámovou atmosféru, a bude nám hrát Pražská komorní filharmonie, řízená svým zakladatelem Jiřím Bělohlávkem.

0: Je minuta po desáté a vyslechli jsme část pojmenovanou v kostele z takzvané slovácké svity Vítězslava Nováka, který byl milovníkem folkloru nejen moravského, jako v tomto případě, ale třeba i slovenského. No a tuto jeho krásnou skladbu v kostele nám teď zahrála Pražská komorní filharmonie pod vedením svého zakladatele Jiřího Bělohlávka. Dnes se tento orchestr jmenuje Prague Filharmonia a slyšet ho můžete tady v Praze v nejbližším termínu na orchestrálním koncertě v Rudolf v úterý 29. září, tedy příští týden, zazní tam Prokofjev Schubertova 9. symfonie. No a solistou v Prokofjevově klavírním koncertu číslo 3 bude pianista Andrew von Oyen, který s orchestrem Prague Philharmonia často spolupracuje, vystoupil s nimi i na jejich americkém turné v New Yorku v Carnegie Hall. No a právě Prokofjev nás vlastně čeká jako další skladba našeho dopoledního programu. Bude to Scherzo, tedy druhá část Prokofjevova houslového koncertu číslo 1. Solo zahraje Janine Jansen, mezinárodně uznávaná nizozemská houslistka, která je v této aktuální sezóně také rezidenční umělkyní České filharmonie, a na nahrávce, kterou si teď poslechneme, která vyšla předloni, ji doprovodí Filharmonie Oslo pod taktovkou Klause Mäkelého.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je necelých 7 minut po desáté, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla druhá část Skerco z houslového koncertu číslo 1 D dur Sergeje Prokofieva. Koncert, který měl už před více než 100 lety premiéru v Paříži. Tehdy prý nesklidil velký úspěch, protože pro tehdejší pařížské publikum zvyklé na Stravinského byl tento koncert příliš romantický a málo disonantní. Nicméně my jsme teď poslouchali nahrávku vydanou v předloňském roce, kde solo hrála Jeanne Jansen, nizozemská houslistka, a doprovázela ji Filharmonie Oslo pod taktovkou dirigenta Klause Mäkelého. Jeanne Jansen je v této sezóně rezidenční umělkyní České filharmonie, ačkoliv tedy nevystoupila nakonec z důvodu nemoci na zahajovacích koncertech, ale ještě se v průběhu sezóny představí tady v Praze na několika jiných koncertech, včetně třeba koncertu komorního. No a my budeme teď pokračovat v našem dopoledním programu Mozartem, romance z klavírního koncertu D-moll, tedy koncertu číslo 20, a nahrávka legendárního Alfreda Brendla, kterého si také s touto nahrávkou připomeneme a kterého doprovodí skotský komorní orchestr pod taktovkou známého mozartovského experta Charlesa Mackerase.

Tak to byla romance z Mozartova klavírního koncertu číslo 20. Solistou byl Alfred Brendel, legendární pianista, kterého jsme si také s touto nahrávkou připomenuli, rodák z Loučné nad Desnou na Šumpersku, který zemřel loni v červnu a který patřil k nejvýznamnějším pianistům druhé poloviny 20. století. No a na této nahrávce spolu s ním účinkoval skotský komorní orchestr a dirigent Charles Mackeras. Po Mozartovi hned následuje hudba Antonia Salieriho, jeho údajného rivala, alespoň tak to dramatizuje literatura. Ve skutečnosti byl Salieri uznávaným Mozartovým kolegou a ve své době velmi oblíbeným skladatelem. My si teď poslechneme árii pocházející ze Salieriho opery Falstaff, která je ovlivněna Mozartovou Figarovou svatbou, ale vznikla až několik let po Mozartově smrti na motivy Shakespeareovy hry Veselé paničky Windsorské. Bude nám zpívat basbaritonista Adam Plachet, který nahrál společně s orchestrem Czech Ensemble Barok album pojmenované Moliéry, kde tedy staví vedle sebe právě arie z Mozartových a Salieriho oper.

Tak to byl Adam Plachetka, který nám teď zpíval arii ze Salieriho opery Falstaff Ne l'impero di Cupido za doprovodu souboru Czech Ensemble Barok. Adama Plachetku můžete mimochodem právě teď na konci září ve Státní opeře vidět v muzikálu Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, kde stvárňuje titulní roli. Zítra je první premiéra 24.9., pak 27.9. a ještě se pak představení bude hrát ve Státní opeře v celé řadě říjnových termínů a také příští rok v červnu. No a my budeme teď pokračovat opět hudbou filmovou, respektive seriálovou. Bude to téma ze seriálu Zaklínač, který vznikl na motivy fantasy románů polského spisovatele Andřeje Sapkovského. Na housle bude hrát Ester Abrami, doprovázená Filharmoniky města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

To byla hudba barokního skladatele Arcangela Corelliho. Vyslechli jsme teď třetí část Koncerta Grossa F dur. Sigiswald Kajken řídil soubor La Petite Bande. Dále v našem dopoledním vysílání ještě v nejbližší době zazní třeba část z Griegova známého klavírního koncertu Amol. No a ještě předtím je tady Morris Dirifle, skladatel a varhaník, a jeho známá skladba Ubi Caritas z cyklu čtyř motet na témata gregoriánského chorálu. Bude nám zpívat univerzitní sbor Trinity College v Cambridge.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla hudba Edvarda Grieha, první část jeho slavného klavírního koncertu a moll. Tentokrát jsme vybrali nahrávku, kde účinkoval solista Jean-Marc Luisada a doprovázeli ho londýnští symfonikové pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase. No a dále budeme pokračovat písní od anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse z jeho cyklu Songs of Travel na slova Roberta Louise Stevensona. Tentokrát vybíráme druhou píseň Let Beauty Awake, krásný kus, který nám zaspívá předloni, bohužel předčasně zesnulá sopranistka jménem Jody Devos, kterou na klavír doprovodí Nicholas Krieger.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, krátce před 11. hodinou teď v našem vysílání zazněla Smetanova hudba. Předehru k opeře Hubička jsme poslouchali tady na Rádiu Klasik Praha v podání České filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila. No a na Hubičku si můžete třeba do Liberce, do divadla FX Šaldy zajít v nejbližším termínu 5. listopadu, jak se koukám na webové stránky tohoto divadla. No a my budeme teď pokračovat hudbou také operní, bude to árie z pohádkové opery Oberon od Karla Marie von Webera, která se jmenuje I Revel in Hope and Joy Again a kterou nám zaspívá tenorista Jonas Kaufmann, doprovázený orchestrem revolučním a romantickým pod taktovkou dirigenta Johna Eliota Gardinera.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Tak to byla arie z opery Oberon Karla Marie von Webera, německého romantického skladatele. Slyšeli jsme tuto arii I Revel in Hope and Joy Again, tedy arii s radostnou tématikou v podání tenoristy Jonase Kaufmana, kterého doprovázel orchestr revoluční a romantický. Dále je tady pravidelná rubrika Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové londýnské album s operou Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovi.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi.

Vyšel loni v květnu v Barbican Hall a nové album už získalo velmi pozitivní recenze. Janáčkovy výlety páně Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným dílům. Oproti autorovým působivým tragédiím se v tomto případě jedná o komickou operu plnou hudební fantazie a odlehčené avšak nápadité hudby často ve valčíkovém rytmu. Poživačného a zbabilého pražského měšťáka Matěje Broučka děj zavede v první polovině na měsíc a v druhé polovině pak do času husitských chválek. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba uslyšíme krátkou instrumentální mezihru z první části opery. Hraje Londýnský symfonický orchestr a diriguje Simon Rattle.

Tak to byl jen krátký úryvek z Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi. Mezihra z první části, kde jste mohli právě slyšet i valčíkové rytmy, hojně se v této Janáčkově opeře vyskytující. Hrál nám londýnský symfonický orchestr řízený Simonem Rattlem. Byla to ukázka tedy z nově vydané nahrávky pořízené živě loni v Barbican Hall. No a více informací o tomto albu s Janáčkovou operou Výlety páně Broučkovi se samozřejmě můžete dočíst i na našich webových stránkách. Je 10 minut po 11. Pokračujeme hudbou Kláry Šumanové, bude to první věta z jejího klavírního koncertu a mol, který napsala ještě pod dívčím jménem Klára Vík ve věku pouhých 15 let. Sama si také tuto skladbu premiérovala jako solistka s Gewandhaus orchestrem pod taktovkou dirigenta Felixe Mendelsona. No a my si poslechneme nahrávku, která vyšla před 3 lety a kde jako solistka bude účinkovat italská pianistka Beatrice Rana, doprovázená tělesem Chamber Orchestra of Europe, diriguje Janik Nezet-Segan.

Tak to byl klavírní koncert Amol Kláry Schumannové, geniální dílo 15-leté autorky. První větu tohoto koncertu nám hrála Beatrice Rana a doprovázelo ji těleso Chamber Orchestra of Europe, které řídil dirigent Janik Nezet-Segan. Teď jedna příjemná melodie z pohádkového muzikálu Čaroděj ze země Oz, kterou složil Harold Arlen. Je to píseň Over the Rainbow, neboli Tam někde za duhou, která tvoří tedy ústřední melodii tohoto amerického filmu z roku 1939. Na violončelo bude hrát v tomto případě Gauthier Capuçon a doprovodí ho Bretaňský národní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Zpívala nám Magdalena Kožená, poslouchali jsme raně barokní hudbu, píseň O Bei Lumi z pera Filipa Vitaliho, jak ji pěvkyně natočila společně se souborem Private Musike. No a Magdalenu Koženou jste mohli také v nedávných dnech slyšet tady v Praze, co by rezidenční umělkyni letošního ročníku festivalu Dvořákova Praha, který zítra končí. Vlastně tedy dnes už končí závěrečným koncertem 23.9. Bude to ve Dvořákově síni Rudolfina od 20 hodin, zahraje tedy Česká filharmonie a koncert už je vyprodán. No a my budeme teď pokračovat Dvořákem, 9. symfonií e-moll, právě v interpretaci České filharmonie. Bude to slavné Largo z této novosvětské a Česká filharmonie bude hrát pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Pak před 12. hodinou ještě Stravinský, Mysliveček, Debussy nebo Mendelssohn. Tito autoři a jejich hudba tedy zazní na frekvenci 98,7 FM už v nejbližších minutách.

Largo z Dvořákovy 9. Novosvětské symfonie jste určitě bezpečně poznali teď v našem vysílání. Zaznělo v podání České filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka. Je 10 minut po půl 12. No a teď spojí síly dvě vynikající smyčcová kvarteta, Katior Eben a Belča Quartet, soubory, které společně natočili na loni vydané album smyčcové oktety od Mendelsona a také Enescu. My si z toho Mendelsonova smyčcového oktetu Es-dur z roku 1825, tedy 201 let staré skladby, kterou Mendelssohn napsal v 16 letech, poslechneme teď třetí část Scherzo. No a pak ještě Debussy, Stravinsky nebo Mysliveček, to jsou autoři, jejichž hudbu si také poslechneme ještě před 12. hodinou tady na Klasik Praha.

Jsou 11:15, toto bylo skarco z Mendelssohnova smyčcového oktetu S-dur, tedy skladby, kterou Mendelssohn v 16 letech napsal pro zdvojené smyčcové kvarteto, tedy obsazení, kde jsou 4 housle, 2 violy a 2 violončela. No a na této nahrávce spojili síly soubory Katio Reben a Belcha Quartet. Dále nám teď Svit Luny Claude Debussyho v úpravě pro housle a komorní soubor zahraje houslista Ray Chen, doprovázený ansámblem Made in Berlin, který je tvořen členy Berlínské filharmonie.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Dvě minuty před 12. slyšeli jsme teď hudbu Josefa Myslivečka, první část z uvertýry číslo 2 A dur v podání orchestru Collegium 1704, který se tedy velmi zasloužil o znovu oživení zájmu o Myslivečku v hudební odkaz. No a předpolednem teď ještě hudba Igora Stravinského, Apolonovy variace z taneční svity Apolon vůdce můz zakončí dnešní dopolední program, bude nám hrát Talichův komorní orchestr.

0: Je minuta po 12. Slyšeli jsme teď Stravinského hudbu Apollonovy variace z cyklu Apollon vůdce mus, hudba určená k tanci, kterou nám teď hrál Talichův komorní orchestr. No a za chvíli už začne odpolední program, kterým vás dnes bude provázet kolega Stanislav Předota. Brzy zazní hudba Joaquina Rossiniho, operní předehra k opeře Manželská směnka La Cambiale di Matrimonio. Pak také třeba renesanční hudba Palestrinova, rovněž hudba filmová, Chopin, Bach, Schumann nebo Korsakov. To vše budeme mít na programu už v nejbližší hodině našeho odpoledního vysílání na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu a zítra dopoledne v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou se opět budu těšit na slyšenou.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Krásné poledne, na stanici Klasik Praha vás zdraví Stanislav Předota. Dnes je středa 23. září, je 8 minut po 12. hodině. A my jsme právě poslouchali předehru Crossiniho opeře La Cambiale di Matrimonio, tedy Manželská směnka. Hrál nám Haydnův orchestr Bolzano, dirigoval Alun Francis. A pokračovat budeme hudbou renesanční. Jedním z největších renesančních skladatelů byl Giovanni Pierluigi da Palestrina. A od něho si poslechneme část zemše papeže Marcela, Missa papé Marcelli. Bude to část druhá, Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Poslouchali jsme Gloria zemše papeže Marcela od skladatele Giovanniho Pierluigi da Palestrini. Zpíval sbor The Sixteen, který řídil sbormistr Harry Christophers. A mimochodem, vokální hudba bude i náplní dnešního koncertu bez smokingu od 20 hodin. Ensemble Voices 8 nám bude zpívat žalmy Benedetta Marcella. A teď tu mám pro vás hudbu filmovou. Poslouchat budeme hudbu Davida Arnolda k filmu Casino Royale. Z této bondovky zazní téma City of Lovers, tedy Město milenců.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předáváte nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Klavíristka Květa Novotná zahrála takzvanou revoluční etidu Friderika Chopina, tedy jeho etidu číslo 12 c-moll. Rád bych vás nyní pozval na mimořádný projekt Českého spolku pro komorní hudbu. Na cyklu 3 koncertů budou provedeny všechny houslové sonáty Ludwiga van Beethovena, tedy lépe řečeno 10 jeho houslových sonát s doprovodem klavíru. Hrát budou koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a na klavír Martin Kasík. Tyto koncerty se odehrají 11., 14. a 19. října a to ve Dvořákově síni Rudolfina. Srovnání všech 10 Beethovenových sonát bude jistě velice zajímavé. Uslyšíme, jak jeho velice raná díla, ovlivněná ještě Mozartem a Salierim, také i jeho sonáty z období, kdy hledal svůj vlastní hudební projev a potom samozřejmě také 3 vrcholné houslové sonáty z pozdějšího období. Více detailů o tomto mimořádném provedení Beethovenových houslových sonát najdete na stránkách Českého spolku pro komorní hudbu, který najdete pod webem České filharmonie. Tam je také možno zakoupit si online vstupenky.

Zdeněk Adam na anglický roh zahrál úpravu písně indického kupce z opery Sadko od Nikolaje Rimského-Korsakova. Doprovázela Česká komorní filharmonie a dirigoval Klaus Linkel. Jednou z velmi známých skladeb Johanna Sebastiana Bacha je jeho varhaní Tokáta a fuga D-moll. My si teď tuto skladbu dopřejeme a hrát nám bude varhaník Aleš Bárta.

Majestátní tokátu a fugu D-moll od Johanna Sebastiana Bacha přednesl Aleš Bárta. Od Roberta Schumanna si teď poslechneme sonátu pro klavír F-moll číslo 3. Hrát nám bude klavíristka Andrea Kauten a zahraje nám prvou větu z této sonáty Allegro.

0: Klavíristka Andrea Kauten zahrála úvodní část ze sonáty číslo 3 F-moll od Roberta Schumanna. Jednou z výrazných symfonických skladeb Leoše Janáčka je jeho Symfonieta. My si teď poslechneme vstupní část z této skladby. Hrát bude Státní filharmonie Brno.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Žesťová a bicí sekce Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka zahrála prvou větu ze symfoniety Leoše Janáčka. Od Jeana Sibelia teď zazní balada z jeho svity Karelia, což je hudba inspirovaná finskou mytologií a historií.

0: Baladu ze svity Karélia od Jeana Sibelia zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a dirigoval Kenneth Schermerhorn. Posloucháte stanici Klasik Praha, přesně teď je 13.00, je středa 23. září a teď jsou na programu pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Soudcovská unie se už minulý týden ohradila proti Babišovým výrokům proneseným na předvolebním mítinku v Havířově, kdy v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, v níž je obžalován, hovořil o mafii, která vás zavře na objednávku, soudcích rozhodujících bez důkazů, nebo o tom, že soudkyně rozhodovala jako prokurátoři v komunistickém režimu. Nyní se také Unie státních zástupců, stejně jako už minulý týden Soudcovská unie a Česká advokátní komora, ohradila vůči těmto výrokům premiéra o české justici. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou podle žalobců zcela nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát. V Berlíně, téměř 4milionové německé metropoli, v poslední době značně přibyla násilná kriminalita s použitím střelných zbraní. Právě s touto organizovanou kriminalitou souvisí rozsáhlá razie, kterou dnes ráno podnikla berlínská policie kvůli podezření z nelegálního obchodování se zbraněmi. Prohledává byty na několika místech metropole, zadržela už několik lidí i zbraně s ostrými náboji. Razii vede zvláštní policejní jednotka Ferum, která je zaměřena na nelegální obchodování se zbraněmi a zasahuje zhruba 300 policistů. Známý televizní pořad Na plovárně, ve kterém už čtvrt století Marek Eben vede rozhovory s výjimečnými osobnostmi z celého světa, se letos dočkal svého tisícího dílu. Toto jubileum se stalo inspirací pro galerii La Femme, sídlící v Bílkově ulici na pražském Josefově, která oslovila renomované výtvarníky, aby si zvolili některou z osobností, která byla hostem pořadu. Každý z výtvarníků pak vytvořil portrét, obraz, karikaturu, sochu či skleněnou plastiku podle svého uvážení. Na vystavených dílech jsou zobrazeni například Boris Jirků, Dan Bárta, Olbram Zoubek, Dalaj Láma, Dana Drábová, Václav Havel, Jiří Grigar, Miroslav Štingl, Michal Pavlíček, B.B. King, Adolf Born a další. Výstava v galerii La Femme začíná dnes a potrvá do 30. října. Počasí. Je polojasno až skoro jasno, večer v severozápadní polovině Čech bude místy až oblačno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Liverpoolská královská filharmonie s dirigentem Andrew Mansim zahrála pochodovou píseň od Gustava Holsta. Tato pochodová píseň patří do jeho cyklu Dvě písně beze slov. V roce 1763 se v Českých Budějovicích narodil Vojtěch Matyáš Jírovec, skladatel, který později působil ve Vídni, Itálii i v Londýně. Tehdy patřil k velice ceněným osobnostem a jeho díla byla hrána dosti často. Nicméně, jak to v té době leckdy bývalo po jeho smrti, pak jeho tvorba upadla poněkud v pozapomenutí. Nicméně jedná se o skladby velice kvalitní a svědčí o tom také to, že na Jírovcovu tvorbu se zaměřil v nedávné době prestižní britský soubor London Mozart Players, který v loňském roce vydal album právě s jeho skladbami. My si teď v podání London Mozart Players poslechneme část z Jírovcova klavírního koncertu F-dur. Klavírista Julian Trevelyan zahraje druhou větu Andante s variacemi.

Klavírista Julian Trevelyan a orchestr London Mozart Players s dirigentem Howardem Griffithem zahrál druhou větu Andante s variacemi od skladatele Vojtěcha Matyáše Jírovce. Byla to druhá věta z jeho koncertu pro klavír a orchestr F-dur. Nesmím zapomenout na to, že pro vás posluchače stanice Klasik Praha tu na dnešní odpoledne mám dvě volné vstupenky. To znamená, že dnes odpoledne ještě přijde řada na soutěžení. Vás samozřejmě v tuto chvíli asi nejvíc bude zajímat, na jaký koncert ty vstupenky jsou. Jedná se o dosti mimořádnou příležitost, protože se jedná o zahajovací koncert pražských symfoniků, zahajovací koncert 92. sezóny, který se odehraje ve Smetanově síni obecního domu. Ty zahajovací koncerty budou dva, ve středu 7. a ve čtvrtek 8. října. A já tu pro vás mám dvě volné vstupenky na ten druhý z nich, na čtvrtek 8. října. Na tomto koncertu vystoupí pražští symfonikové pod taktovkou Tomáše Netopila a spoluúčinkovat bude houslistka Alena Baeva z Kyrgyzstánu, která předvede v první polovině koncertu houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Pražští symfonikové tímto koncertem předznamenávají sezónu, která bude celá nesená v beethovenském duchu, protože v příštím roce si budeme připomínat významné Beethovenovo výročí. Mimochodem, tyto koncerty budou pozoruhodné také tím, že ten první z nich vysílá v přímém přenosu Česká televize ve spolupráci s CDF a Arte a koncert 8.10. pak bude Česká televize natáčet. Termínu jsme si už řekli, o místě konání také, obecní dům, čtvrtek 8. října. Teď už jenom zbývá dodat, že o tyto dvě volné vstupenky budeme soutěžit zhruba za hodinu.

Z baletu Fancy Free, neboli Nezadaní od Leonarda Bernsteina, jsme vyslechli část s názvem Přicházejí tři námořníci. New York Philharmonic Orchestra dirigoval autor Leonard Bernstein. Z filmové hudby teď zazní hudba skladatele Françoise Drubé z filmu Stará puška. To je válečné drama, které bylo natočené v roce 1975. Hlavní role v něm stvárnili Philippe Noiré a Romy Schneider. Tento film získal celkem 4 francouzské filmové ceny Césary, a sice pro režiséra Roberta Enrika, potom pro nejlepší film roku. Césara dostal také Philippe Noiré a skladatel François Drubé. My si teď část hudby z tohoto filmu, tedy z filmu Stará puška, poslechneme v nahrávce, která byla vydána v roce 2024. Jedná se tedy o novější přepracování a hrát nám budou houslista Renaud Capuçon a soubor Les Siècles s dirigentem Duncanem Wardem.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
12: A tomu říkáte hodně?
14: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Sympatická, optimistická skladba od Jana Antonína Losiho. Poslouchali jsme tanec Bure z jeho koncertu a dur pro loutnu, housle a violu da gamba. Hráli nám jmenovitě loutnista Jan Čižmář, houslistka Martina Pastuška a na gambu Křištof Firlus. Jsou to členové O ansámblu, jehož je Martina Pastuška uměleckou vedoucí. Od France Schuberta nám teď Elizabeth Leonská zahraje emprompty číslo 3 z opusu 90. Bude to Andante ges Dur. Autorem této hudby je Franz Schubert.

Elizabeth Leonskaja přednesla impromptu číslo 3 Ges dur od France Schuberta. Ve vysílání stanice Klasik Praha nesmíme pochopitelně opomenout operu. Teď si poslechneme scénu Violety a Alfreda z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho. Zpívat nám budou sopranistka Sonia Jončeva a tenorista Celso Albello.

Sopranistka Sonja Jončeva zaspívala scénu z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho a za scénou se k ní připojil také tenorista Celso Albelo. Orchestra della Comunitat Valenciana doprovázela a Frédéric de Chaslen dirigoval. Od Johna Dowlanda, významného anglického skladatele raného baroka, si nyní poslechneme tanec Gaillardu. A bude to Gaillarda kapitána Digorího Pipera, jak zní název.

0: Gajardu kapitána Diggoryho Pipera od skladatele Johna Dowlanda zahrál renomovaný soubor Fretwork. Od Richarda Strause teď zazní část z jeho koncertu pro hoboj a malý orchestr. Toto dílo vzniklo krátce po druhé světové válce a my si z něho v podání hobojisty Albrechta Mayera poslechneme druhou větu Andante.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
13: Jsme Klasik Praha.

Hoboista Albrecht Mayer a bamberští symfonikové s dirigentem Jakubem Hrůšou zahráli Andante, druhou větu z koncertu od Richarda Strause. Před námi je teď hudba Antonia Vivaldiho, část z jeho nejznámějšího cyklu čtveroročních období. Poslechneme si část z koncertu Léto, třetí větu. Po Vivaldim nás potom ještě čeká Ferenc Liszt a potom se už přiblíží na dosah ohlašovaná rozhlasová soutěž o dvě volné vstupenky na slavnostní zahajovací koncert nové sezóny pražských symfoniků. Takže zůstaňte s námi.

0: Houslista Fabio Biondi a jeho soubor Europa Galante zahráli třetí bouřlivou část z koncertu Léto od Antonia Vivaldiho. Od Ference Lista si teď poslechneme velkou etidu podle Paganiniho číslo 3 gismol zvanou La Campanella, tedy zvonice. Tuto etidu nám zahraje Daniil Trifonov.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

La Campanella neboli Zvonice se jmenuje velká etida podle Paganiniho tématu z etida číslo 3 Gismol od Ference Lista. Zahrál nám ji Daniil Trifonov. A teď už přichází na řadu rozhlasová soutěž. Nejprve je potřeba seznámit se s pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. Prosím, aby se nezúčastňovali ti z vás, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Pokud vyhrajete, pak mám pro vás informaci. Vstupenky jsme dostali v elektronické podobě, takže je můžeme zaslat e-mailem. Jinak tato soutěž je o dvě volné vstupenky na koncert, který se uskuteční 8. října ve Smetanově síni obecního domu. Jedná se o koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který vám, posluchačům, tyto vstupenky věnoval. Na koncertě 8. října vystoupí pražští symfonikové pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Netopila a v první polovině koncertu zahrají houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Tento koncert přednese host z Kyrgyzstánu, houslistka Alena Baeva. Symfonikové tímto tématem, touto dramaturgií, předznamenávají rok 2027, který se ponese ve duchu významného beethovenského výročí. Ve druhé polovině koncertu pak zazní symfonie čísla 2 D-dur od Johannesa Brahmse. A teď už určitě netrpělivě čekáte na soutěžní otázku. Ta se právě týká onoho zmiňovaného Brahmsovského výročí. V roce 2027 totiž uplyne 200 let, rovných 200 roků, od jednoho významného milníku v Beethovenově životopise. A já chci právě vědět, čím bude z beethovenského hlediska rok 2027 pro hudbu významný. Svoje náměty, postřehy a odpovědi můžete volat na telefon 739 987 987.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichtrem zahrál meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od skladatele Josefa Suka, čímž svým způsobem předznamenal blížící se svátek svatého Václava, který budeme slavit za necelý týden 28. září. A Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zároveň je také hlavní postavou soutěže, která probíhala během této skladby. Měli jste možnost soutěžit o dvě volné vstupenky na slavnostní zahajovací koncert 92. sezóny Pražských symfoniků, který se odehraje 8. října ve Smetanově síni obecního domu a vystoupí na něm Alena Baeva, houslistka z Kyrgyzstánu, která přednese Beethovenův houslový koncert D-dur. Právě na beethovenské výročí, které nás čeká v příštím roce, směřovala soutěžní otázka a jako první se do studia se správnou odpovědí dovolala paní Ruth, která věděla, že v příštím roce 2027 si budeme připomínat kulaté 200. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena. Díky správné odpovědi získala paní Ruth dvě volné vstupenky, takže gratuluji velice. Doufám, že se koncert bude líbit. Pokud i vy ostatní byste měli zájem, tak připomínám, že více informací je na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz a je tam také možno zakoupit si online vstupenky. A nyní po soutěži budeme pokračovat ve vysílání. Poslechneme si část z oratoria Magdalena i Piedi di Cristo, tedy Magdalena u nohou Kristových. Jedná se o dílo vynikajícího italského barokního skladatele Antonia Caldari. Jednu z árií zaspívá kontratenorista Andreas Scholl.

kontratenoristu Andrease Scholla doprovázel orchestr de la Schola Cantorum Basiliensis a dirigoval René Jacobs. Vyslechli jsme árii z oratoria Magdalena u nohou Kristových od Antonia Caldari. Z Bondovky Žiješ jenom dvakrát si nyní poslechneme hudbu, kterou zkomponoval John Barry. Tato Bondovka byla natočena v roce 1967. Agenta 007 tehdy stvárnil nezapomenutelný Sean Connery.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského gelata. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme prvou větu z Mannheimské symfonie G-dur od skladatele Jana Václava Antonína Stamice. Hrál novozélandský komorní orchestr, dirigoval Donald Armstrong. Následuje divertimento od Ervína Schulhoffa a ještě než si poslechneme jeho čtvrtou část, romanci, tak bych vás chtěl pozvat do galerie La Femme, která sídlí v Bílkově ulici na pražském Josefově. Galerie pořádá výstavu, která reflektuje tisící díl známého pořadu Na plovárně, který už čtvrt století moderuje Marek Eben. Galerie La Femme oslovila renomované české výtvarníky a zadala jim jednoduchý úkol na vytvořit nějaké dílo spjaté právě s pořadem Na plovárně. Výtvarníci se s tímto fenoménem vyrovnali každý po svém. Někdo vytvořil portrét konkrétního hosta, jiný se inspiroval jeho tvorbou, osobním příběhem nebo nějakým detailem, který mu utkvěl v paměti. Dalaj Lámu například nahradil klid buddhistického chrámu, Theodor Pištěk se objevil prostřednictvím katalogu výstavy a podobně Dan Bárta například je zobrazen jako karikatura a tak dále a tak dále. Výstava Na plovárně, která bude v galerii La Femme v Bílkově ulici, začíná dnes a potrvá až do 30. října.

Krása kvartet zahrál romanci, čtvrtou část z Divertimenta od Erwina Schulhoffa. Od Antonína Dvořáka teď zazní závěrečná čtvrtá věta z jeho symfonie číslo 8 G-dur s opusovým číslem 88. Tato symfonie vznikla na podzim roku 1889. Antonín Dvořák ji komponoval z velké části na svém letním sídle na Vysoké u Příbrami. A je to symfonie, která je optimistická, energická, prostě plná pozitivní energie. A já doufám, že se tato pozitivní energie na vás přelije i z nahrávky České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

Finále symfonie číslo 8 G-dur od Antonína Dvořáka zahrála Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem. V létě roku 1782 měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Únos ze Serailu. Už necelý půl rok poté na podzim mohli tuto operu vidět také návštěvníci v Praze v Nosticově divadle. Děj opery Únos ze Serailu je založen na zápletce, kdy Konstanc a její komorná blonda jsou uneseny na dvoře tureckého paši Selima, který se o Konstanc uchází. Aby obě dívky vysvobodili, přichází Belmonte a jeho sluha Pedrillo, kteří se vydávají za stavitele. Na komornou blondu si ovšem dělá zálusk také dozorce v paláci Selima paši Osmín. A právě árii Osmína nám nyní zaspívá basista Franz Josef Zelig.

0: Basista Franz Josef Zelig zaspíval árii Osmína z opery Únos ze Serailu od Mozarta. Doprovázel komorní evropský orchestr, dirigoval Jany Knezet Segén. A nyní nás čeká Férie. Bude to čtvrtá část ze španělské rapsodie od Maurice Ravela.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Klasik Praha.

Férii ze skladby Španělská rapsodie od Maurice Ravela zahráli vídeňští filharmonikové s dirigentem Lorinem Mázelem. Rád bych vás ještě jednou pozval na slavnostní zahajovací koncerty 92. sezóny pražských symfoniků. Tyto koncerty se budou konat 7. ve středu a 8. ve čtvrtek v říjnu ve Smetanově síni obecního domu. Pražské symfoniky na tomto koncertě bude dirigovat Tomáš Netopil. V první polovině koncertu vystoupí spolu s nimi také houslistka Alena Baeva z Kyrgyzstánu. Zahraje houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena a tím vlastně i předznamená sezónu pražských symfoniků, která bude ve znamení výročí Ludwiga van Beethovena. V roce 2027 si totiž budeme připomínat 200. výročí jeho úmrtí. V druhé polovině koncertu pak zazní symfonie číslo 2 D-dur od Johannesa Brahmse. Více informací najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz a tam je také možno případně zakoupit online vstupenky.

0: Vyslechli jsme volnou část z koncertu C-dur od francouzského barokního skladatele Jacques-Christophe Nodota. Hrála na Zobcovu flétnu Lucie Horš a doprovázel soubor The Academy of Ancient Music s dirigentem Bojanem Činčinčem. Před chvílí jsme mluvili o nadcházejícím beethovenském výročí, které nás čeká v roce 2027, a tak si teď dopřejeme hudbu tohoto génia. Poslechneme si rondo, závěrečnou větu z klavírního koncertu číslo 5 S-dur, který je zvaný císařský. Beethovenovu hudbu bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Petrem Popelkou a ke klavíru usedne Jan Bartoš.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Klavírista Jan Bartoš zahrál závěrečné rondo z císařského klavírního koncertu Ludwiga van Beethovena, tedy z jeho koncertu číslo 5 S-dur. Doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Petr Popelka. Následující skladbou je Pavana od skladatele Gabriela Forého. A až si tuto známou a krásnou skladbu poslechneme, tak si povíme něco víc o dnešních večerních pořadech na stanici Klasik Praha.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Dozněla Pavana od skladatele Gabriela Forého. Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr dirigoval Seiji Ozawa. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Je středa a každou středu od 19 hodin vysíláme hudbu stříbrného plátna. Nikola Bojčev dnes připomene legendárního skladatele Jerryho Goldsmitha, který složil hudbu k více než 200 filmům a televizních projektů. Zazní hudba například z filmu Přichází Satan nebo i z legendární série Star Trek. Od 20 hodin budeme vysílat koncert bez smokingu, dnes s hudbou jediného autora. Bude to Ital z období baroka, Benedetto Marcello. Jeho hudbu budou interpretovat dva vynikající ansámbly, vokální soubor Voices 8 a instrumentální ansámbl Les Inventions. Od 22 hodin si pak můžete poslechnout hudbu podle kalendáře, v níž Martina Klausová připomene životní osudy i tvorbu skladatele Dalibora C. Vačkáře, mimo jiné autora známého hitu Rozvíjej se poupátko.

0: Vyslechli jsme tři tance Branl, tedy staré barokní tance, ze sbírky Recueil de plusieurs belles pièces de symphonie, tedy sbírka vícero krásných symfonických kusů. I když těmi symfonickými kusy, jak jsme slyšeli, není míněna symfonická hudba romantismu a dneška, ale prostě hudba instrumentální. Autorem této sbírky je Jean-Baptiste Lully. Na flétnu hrál François Lazarevič a doprovázel jeho soubor Les Musiciens de Saint-Julien. Teď je to pro vás pozvánka k poslechu Švédského stolu, což je pořad, který vysíláme každou neděli vždy od 19 hodin a po něm přijde na řadu hudba z filmu Pohrdání. To je snímek, který byl natočen v roce 1963 ve francouzsko-italské koprodukci a natočil ho režisér Jean-Luc Godard. Pro filmové fanoušky je zajímavý jednak tím, že v něm hlavní roli stvárnila slavná Brigitte Bardot a pro nás muzikanty je zase zajímavý tím, že hudbu k němu napsal Georges Delerue.
1: Klasik Praha. Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tohle je Klasik Praha.

Vyslechli jsme hudbu Georges Delerue k filmu Pohrdání. Hrál houslista Renaud Capuçon, doprovázela bruselská filharmonie s dirigentem Stéphanem Denèvem. A ještě chvilku zůstaneme ve Francii a zůstaneme i ve 20. století, protože si poslechneme třetí větu ze sonáty Francise Poulenca pro flétnu a klavír. Hrát budou Roman Novotný a Pavel Kašpar.

Flétnista Roman Novotný a klavírista Pavel Kašpar zahráli závěr sonáty od Francise Poulenca. Rád bych vás pozval na slavnostní zahajovací koncert již 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze, aneb Václav Hudeček a jeho hosté. První slavnostní zahajovací koncert z tohoto festivalu se bude konat 20. října v Praze, a to ve Dvořákově síni Rudolfina. Na tomto zahajovacím koncertu vystoupí kromě hostitele houslisty Václava Hudečka také jak začínající, tak i renomovaní interpreti. Z těch začínajících to je například laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie houslista Arnau Izárd, z těch už osvědčených pak třeba violistka Kristina Nouzovská-Fialová, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Doprovázet bude orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce. Na programu najdeme Dvořákův mazurek, Bruchův houslový koncert a s violou e-moll a potom výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Celý festival potrvá až do dubna příštího roku. Jeho program i s možností nákupu vstupenek online najdete na webových stránkách festivalu Svátky hudby v Praze.

Richard Wagner, opera Lohengrin a svatební pochod. Zpíval sbor Bavorského rozhlasu, dirigoval Colin Davies a doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Od Georges Bizeta tu pro vás teď mám připravenou zvonkohru z jeho svity Arlézanka.

0: Zvonkohru ze svity Arlézanka od Georges Bizeta zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Pavlem Dešpaljem. Autorem další skladby bude jeden z významných českých skladatelů 20. století, Miloslav Kabeláč. Jeho tvorba je velice rozmanitá, zasáhl do mnoha hudebních žánrů a samozřejmě také do žánru symfonického. Jeho symfonie, kterých zkomponoval celkem 8, jsou leckdy pro velice zajímavá a někdy také hodně velká obsazení. O to těžší je potom je realizovat. Nicméně my si nyní poslechneme část z Kabeláčovy symfonie číslo 4 A-dur, která je zvána kameráta, to znamená, že je pro menší, komornější obsazení. Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Markem Ivanovičem nám z Kabeláčovy 4. symfonie A-dur zahrají druhou větu Presto. Ještě předtím pozvánka k poslechu pořadu Na osobní notu.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Když chci...

0: To byla druhá věta Presto ze symfonie A-dur číslo 4, zvané Komorní, od Miloslava Kabeláče. Hrála Komorní filharmonie Pardubice, dirigoval Marko Ivanovič. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 23. září, 3 minuty po 16. hodině. V programu jeho další jméno čtu Wolfgang Amadeus Mozart. Poslechneme si teď jednu z jeho raných symfonií, symfonii číslo 9 C-dur, kterou dokončil v roce 1770. To znamená, že Mozartovi bylo v tu dobu 14 roků. Ze symfonie číslo 9 si poslechneme druhou větu Andante.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Novinka týdne.
1: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
2: V novince tohoto týdne chceme představit nové album s nahrávkou opery Výlety páně Broučkovi od Leoše Janáčka. Tuto operu natočil londýnský symfonický orchestr s dirigentem Simonem Rattlem a vyšla na labelu LSO Live, což je label přímo londýnského symfonického orchestru. Jak orchestr, tak i dirigent mají s operami Leoše Janáčka už zkušenosti, protože v minulých letech natočili Příhody Lišky Bystroušky, Káťu Kabanovou i Jenůfu. Jako v těch minulých nahrávkách, tak i tentokrát přizval Simon Rattle některé české pěvce, konkrétně tenoristu Aleše Bryscejna, potom sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana. Tato nahrávka, přestože je teprve krátce na trhu, tak už získala některé pozoruhodné pozitivní recenze. My si jako ukázku pustíme instrumentální mezihru z první části opery. Hraje londýnský symfonický orchestr, diriguje Simon Rattle.

To byla ukázka z úplně nové nahrávky Londýnského symfonického orchestru s dirigentem Simonem Rattlem. Byla to instrumentální mezihra z první části opery Výlety páně Broučkovi od Leoše Janáčka. Jako další skladbu si teď poslechneme partitu Piccolu od skladatele Josefa Páleníčka. Ten je možná více známý jako klavírista a pedagog,

ale když se podíváme na soupis Páleníčkova díla, tak je obdivuhodně rozsáhlý. Najdeme tam nejen skladby klavírní, ale i varhaní, mnoho skladeb komorních, orchestrálních i vokálních. Partita Piccola byla napsána pro klarinet a klavír a my si z ní teď poslechneme prvou část. Hrát nám budou klarinetista Irvin Veniš a klavírista Martin Kasík.

prvou větu ze skladby Partita Piccola od Josefa Páleníčka zahráli Irvin Veniš a Martin Kasík. Koncert pro violončelo a orchestr E-moll od skladatele Edwarda Elgara sice nevstoupil do hudební literatury příliš šťastně, protože premiéra se neúplně zdařila a dílo tím pádem pak nebylo považováno za kvalitní, ale po letech se interpreti k tomuto dílu vrátili. Hlavní zásluhu na renesanci tohoto koncertu má geniální violončelistka Jacqueline Dupré. My si teď poslechneme druhou větu z Elgarova koncertu v podání violončelisty Sheku Kanemeisna.

0: Druhá věta z violončelového koncertu E-moll od Eduarda Elgara zněla v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s dirigentem Simonem Rattlem. Solistou na violončelo byl Sheku Kanemason. Po pozvánce k poslechu hudby v miléniu, kterou vysíláme vždy v úterý večer, si poslechneme část z baletní suity Fantastický krámek. Autorem této suity je Ottorino Respighi, který pro ni využil hudbu Joaquina Rossiniho.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. V poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
13: A tomu říkáte hodně?
15: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Klasik Praha.

část z baletní svity Fantastický krámek, kterou z hudby Joaquina Rossiniho sestavil Ottorino Respighi, zahrála Česká filharmonie s dirigentem Antoniem Pedrotim. Rád bych vás teď pozval na další už 16. prodejní uměleckou výstavu do Europarku. Koná se v rámci cyklu Europark Art a obchodní centrum Europark najdete ve Štěrboholích. Tato výstava je věnována slovenskému malíři a grafikovi Peteru Augustovičovi. Ten kromě jiného působí také jako pedagog na katedře grafiky a jiných médií na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. A pro jeho samotnou tvorbu je charakteristická bohatá imaginace, smysl pro detail a technická preciznost. Věnuje se především klasickým hlubotiskovým grafickým technikám, jako je lept, suchá jehla a mezzotinta, ale rovněž se věnuje i malbě, serigrafii a počítačové grafice. V jeho dílech často najdeme i propojení reality a abstrakce. Ostatně na jeho tvorbu se můžete sami přijít podívat do Europarku. Připomínám, že se jedná o již 16. a to prodejní uměleckou výstavu v rámci Europark Art a navštívit ji můžete až do 18. října.

Jako obraz malovaný hudbou působí skladba Moře Claude Debussyho. Však má také podtitul Tři symfonické fresky. My jsme poslouchali prvou část s názvem Od rána do poledne na moři. Hrála Staatskapelle Berlin, dirigoval Daniel Barenboim. Od Ference Lista zazní teď třetí věta z jeho klavírního koncertu číslo 2 A dur. Hrát nám bude Jean-Yves Thibaudet.

0: klavírista Jean-Yves Thibaudet a orchestr symfonik de Montréal s dirigentem Charlesem Dutoitem zahráli třetí část z koncertu A-dur číslo 2 od Ference Lista. Autorem následující skladby je současný americký minimalistický skladatel John Adams. My si poslechneme část z jeho skladby Road Movies. Bude to část nazvaná 40% swing.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss zahráli třetí větu ze skladby Road Movies od Johna Adamse. A teď je tu skladatelka Isabella Leonarda. Narodila se v roce 1620, zemřela roku 1704 v požehnaných 83 letech. Většinu svého života strávila jako řádová sestra a hodně komponovala. Dochovalo se přes 200 jejich skladeb, většinou vokálních, ale také instrumentálních. My si teď poslechneme úpravu její skladby Nive Puer.

0: Ukolébavku Nive Puer od skladatelky Isabely Leonardi upravila Kristýna Pluhar a zaspívala altistka Benedetta Mazzucato. Doprovázel soubor L'Arpeggiata. Posloucháte stanici Klasik Praha, stanici, kterou si můžete naladit na frekvenci 98,7, poslouchat v digitálním vysílání DAB prostřednictvím mobilních aplikací nebo přímo z webové stránky www.klasikpraha.cz. Na této stanici vám teď nabídnu prvou část z koncertu z Aranjuez pro kytaru a orchestr od Joaquina Rodriga. Hrát bude Pepe Romero.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Prvou část z koncertu z Aranjuez od Joaquina Rodriga zahrála Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinrem a kytaristou Pepem Romerem. Bohuslav Martinů, sonatína pro klarinet a klavír. Tato skladba vznikla v roce 1956 v New Yorku. Má celkem 3 věty, trvá zhruba 10 minut. My si teď z této sonatiny poslechneme prvou část v tempu moderato. Hrát nám budou klarinetistka Anna Paulová a klavírista Ivo Kahánek.

0: Klarinetistka Anna Paulová a klavírista Ivo Kahánek zahráli prvou část ze sonatýny od Bohuslava Martinů. Klarinet a klavír teď vystřídá orchestr a sólové housle. Po pozvánce na hudbu Stříbrného plátna, kterou budeme vysílat dnes večer od 19 hodin, si poslechneme třetí větu Allegro z Myslivečkova houslového koncertu D-dur. Kolegium 1704 bude doprovázet houslistku Leilu Šajeg.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází Satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

houslistka Leila Šajek a Kolegium 1704 řízené Václavem Luxem zahráli třetí větu z koncertu D-dur od Josefa Myslivečka. Rád bych vás teď pozval na koncerty, které pro nás pražští symfonikové přichystali na středu 11. a čtvrtek 12. listopadu. Oba koncerty se budou konat ve Smetanově síni obecního domu a program se nazývá West Side Story. V první polovině programu zazní předehra fantazie Romeo a Julie od Petra Iljiče Čajkovského. Následovat bude trombonový koncert Ladislava Simona, který přednese solo trombonista pražských symfoniků Kurt Neubauer. A po přestávce se pak orchestr k tématu Romea a Julie vrátí a zahraje symfonické tance z West Side Story od Leonarda Bernsteina. V koncertu 11. listopadu, tedy koncertu středečnímu, bude tradičně předcházet setkání s umělci v cukrárně obecního domu od 18:45. Více informací o koncertech najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz.

slavnou koloraturní árii Galtier Malde Caro Nome z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho, kterou zpívá Gilda v tomto díle, nám zaspívala sopranistka Ilona Domnich. Doprovázel orchestr South Bank Symphonia a dirigoval Simon Over. Od Henryka Věňavského teď zazní tanec Kujavjak.

Tanec Kujavjak od Henryka Věňavského, zahráli houslistka Kaja Dančovská a klavírista Januš Olejničak. Antonín Dvořák, Serenáda pro dechy, violončelo a kontrabas, opus 44. Tuto skladbu Dvořák dokončil hned z kraje roku 1878, ještě téhož roku na podzim pak poprvé zazněla, a to pod taktovkou autora Antonína Dvořáka. Tato serenáda je inspirována Mozartovou serenádou B-dur pro dechové nástroje. Má čtyři věty, my si teď poslechneme druhou z nich v tempu menuetu.

0: Členové souboru Interkamerata zahráli druhou část v menuetovém tempu ze serenády pro dechy od Antonína Dvořáka. Následuje pozvánka k poslechu hudby podle kalendáře pátečního pořadu Martiny Klausové a potom si poslechneme část z Braniborského koncertu číslo 6 B-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Bude to druhá věta Adagio Manon Tanto a hrát nám na originální nástroje bude Musica Antiqua Köln.
1: Klasik Praha.
2: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
16: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

Druhou větu z Braniborského koncertu číslo 6 B-dur od Johanna Sebastiana Bacha zahrál soubor Musica Antiqua Köln. Od Josefa Haydna tu mám pro vás teď připravenou jeho předposlední symfonii číslo 103 S-dur, která patří do cyklu takzvaných londýnských symfonií. My si z ní teďtokrát se souborem London Classical Players poslechneme druhou větu.

0: Orchestr London Classical Players s dirigentem Rogerem Norringtonem zahrál druhou větu ze symfonie S-dur číslo 103 od Josefa Haydna. Přesně teď je 18.00, posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 23. září. Mám tu pro vás připravené dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna schválila novelu zákona o silničním provozu. Díky ní by města a obce mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Do polského vzdušného prostoru dnes dopoledne z Kaliningradské oblasti vletěl ruský vojenský vrtulník. Zhruba v 11.08 pronikl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42 sekundách polský vzdušný prostor opustil. Helikoptéru sledovaly polské radiolokační systémy, vzlétly kulní stíhačky a v pohotovosti byly pozemní síly i prostředky obrany, uvedla armáda. Podle armády šlo o ruský test připravenosti polské protivzdušné obrany. Od zítřka se Holešovická tržnice v Praze stane místem setkávání současné ilustrace a komiksu. Začíná 13. ročník festivalu Lustr. Vedle výstav přinese živé rozhovory, podcasty, setkání s autory i tvůrčí dílny, na nich si mohou návštěvníci festivalu ilustraci také vyzkoušet. Lustr bude probíhat do 30. září. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, zejména v severozápadní polovině území místy až oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytnou déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera budou částečně srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda zahrál Jásavý pochod od Emanuela Chabriera. Od Sergeje Rachmaninova teď zazní třetí část Adagio z jeho symfonie E-moll číslo 2. Tuto symfonii Rachmaninov dokončil v roce 1908. My si ale její třetí větu poslechneme v úpravě pro dva klavíry. Autorem této úpravy je Daniil Trifonov a ten nám ji také společně se Sergejem Babajanem zahraje.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Klavíristé Daniil Trifonov a Sergej Babajan zahráli úpravu třetí věty Adagia ze symfonie Émol číslo 2 od Sergeje Rachmaninova. Teď je před námi hudba z filmu Lancelot a Kinerva. Tento film byl natočen ve Velké Británii v roce 1963 a vychází ze známé artušovské legendy. My si nyní poslechneme hlavní téma z tohoto filmu, jehož autorem je Ron Goodwin.

0: To byla hudba z filmu Lancelot a Ginevra z roku 1963, kterou zkomponoval Ron Goodwin. Hrál City Light Symphony Orchestra, dirigoval Kevin Griffith. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin jako každou středu vysíláme hudbu stříbrného plátna. Nikola Bojčev dnes připomene hudbu skladatele a dirigenta Jerryho Goldsmithe, který je autorem hudby k více jak 200 filmů a televizních projektů. V dnešní hudbě stříbrného plátna zazní třeba hudba z filmů Přichází Satan nebo série Star Trek. Od 20 hodin nám v koncertu bez smokingu bude zpívat ensemble Voices 8 a doprovázet soubor Les Inventions. Na programu jsou žalmy italského barokního autora Benedetta Marcella. Od 22 hodin si potom budete moci poslechnout hudbu Dalibora C. Vačkáře. Pořad hudba podle kalendáře připravila Martina Klausová.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: část Echo z uvertýry ve francouzském stylu od Johanna Sebastiana Bacha zahrál čembalista Jiří Haverland. Ve vysílání naší stanice jsme se už několikrát zmínili o nadcházejícím festivalu Svátky hudby v Praze. Martina Klausová pozvala do studia hlavní osobu tohoto festivalu, houslistu Václava Hudečka, a já vám teď nabízím rozhovor.
1: Milí posluchači, podzim vždy přináší krásné hudební a kulturní zážitky. Je to tím, že se rozbíhá nová divadelní a koncertní sezona, ať už jsou to pravidelné orchestrální cykly našich předních těles, a nebo festivaly, na které jsme zvyklí. A mezi ty tradiční patří Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. A letos je to po 35. Tak jsem moc ráda, že pan Václav Hudeček je s námi ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Určitě jste tomu věnovali maximální pozornost, stejně jako těm předchozím ročníkům, ale přeci jenom to půlkulaté výročí se nabízí. Tak my se těšíme, co jste pro nás připravili. Je to ten tradiční počet těch koncertů, které udržujete každý ten rok nebo každou tu sezonu?
2: Ano, je to od října do dubna každý měsíc jeden koncert, takže 7 koncertů, z čehož zahajovací koncert je v Dvořákově síni Rudolfína, další koncert je v sále Pražské konzervatoře, vánoční koncert je v Betlémské kapli, pak jsou 3 koncerty na konzervatoři a závěrečný koncert opět v Betlémské kapli.
1: Tak ta místa už jsou taky víceméně tradiční. Samozřejmě nemůžeme opominout právě ten slavnostní zahajovací koncert, který proběhne, jak jste říkal, ve Dvořákově síni Rudolfína. Bude to v úterý, vždycky jsou to vlastně úterky. Bude to v úterý 20. října. Tak jak jste pojali to slavnostní zahájení? Kdo bude vašimi hosty v tomto případě?
2: My tam trošku připomeneme také 30. výročí naší Luhačovické akademie. Takže i s tímto ohledem účinkujících jsme počítali. Takže jmenoval bych samozřejmě jako orchestr, tam vystoupí Pražská filharmonia nebo Prague Filharmonia. My to známe, my starší, ještě pod názvem Pražská komorní filharmonie, s dirigentem Ondřejem Vrabcem, což je šéf dirigent Karlovarského symfonického orchestru a první hornista České filharmonie, skvělý muzikant. No a tím, že samozřejmě máme 30. výročí, nebo jsme oslavili 30. výročí Luhačovické akademie, tak tam vystoupí letošní vítěz, kterým je student JAMU v Brně, a on má takové exotické jméno, protože jeho maminka je Katalánka a jmenuje se Arnau Izar a studuje u Milana Al-Ashaba právě na brněnské Janáčkově akademii. No ale nemáme jenom jeho, pak máme takovou unikátní solistku, která je také účastnicí houslové akademie naší, byť je violistka. No ale samozřejmě letošní vítěz je jasný, ten se nedá zaměnit, ale pak jsem si říkal z těch stálých nebo stávajících bývalých vítězů, kterých už máme 32, protože dvakrát se ta cena dělila, tak koho vzít, abych se nedotkl někoho z těch skvělých houslistů. Opravdu dneska někteří dělají světové kariéry a jsou vynikající kluci, jak dámy, tak kluci. Tak jsme vzali jedinou violistku, která se zúčastnila té naší akademie a která ale udělala tak ohromný dojem na nás, že když došlo k rozdávání cen, tak to bylo takové trošku složité, protože první cena jsou mistrovské housle a druhá cena je mistrovský smyčec, ovšem houslový, no. Takže jsme jí tak jako v uvozovkách trošku ošidili, dostala grafiku a speciální diplom Kristýnku, no, takže jsem si říkal, tak vemu Kristýnku, protože to zdůvodním všem těm ostatním, proč jsem si nevzal houslistu, ale violistku.
1: Tak a já musím dodat, že to je jméno, které je notoricky už známé v hudebním světě, Kristýna Nouzovská-Fialová, ano, takže je vidět, že ona je také z těch, kteří prokázali ty kvality.
2: A budeme spolu hrát Bruchův dvojkoncert pro violu a pro housle. Je to nádherná muzika. A samozřejmě tradičně budeme mít úžasné 2 zpěváky v druhé půlce, a to Lucku Kaňkovou a Daniela Matouška. A máme toto duo pěvecké, úžasné, Lucka už tam byla, protože oni už spolu měli být, ovšem bylo to v roce covidu, kdy celé ty svátky se vlastně nekonaly. Takže my jsme se dohodli už samozřejmě po letech 5, že tyto 2 na tom pódiu chceme. Takže tyto 2 dneska už významní čeští zpěváci budou v druhé půlce.
1: Tak vy už jste říkal něco o tom programu, že tedy společně s Kristinou Nouzovskou-Fialovou se podělíte o ty solové party v Bruchově hudbě. Co Arnau Izár bude hrát? Bude hrát solově nebo budete
2: bude
1: hrát taky spolu?
2: Ne, bude hrát solově. A teď jsme v jednání, ještě buď bude hrát Dvořákovou romanci nebo Ravelovu cikánku, ale v tento moment, kdy natáčíme rozhovor, tak ještě se nerozhodl, co bude hrát. Takže myslím, že v nejbližších dnech to budeme vědět. Takže samozřejmě potom tam budou skladby Pučíneho, Verdiho, prostě ty, jak my říkáme, pecky operní, protože ti dva pěvci jsou tak skvělí, že to bude určitě zážitek pro naše publikum.
1: Určitě je to ten klasický krásný operní repertoár, který tedy ozdobí druhou polovinu toho zahajovacího koncertu. My jsme si společně říkali, že samozřejmě nemůžeme probrat podrobně všechny ty následující koncerty, protože těch informací by bylo příliš, ale pojďme se podívat alespoň na ty zásadní body, na ty zásadní interprety.
2: Ano. Tak listopadový koncert, který je 24. listopadu v sále Pražské konzervatoře, tradičně s orchestrem studentů Pražské konzervatoře, tak poprvé v životě budu hrát s ředitelem Pražské konzervatoře Ivoškem Kahánkem, protože já jsem hrál s děkany AMU, jsem hrál s různými mnohokrát, ale s ředitelem konzervatoře jsem nikdy nehrál. A tak jsem rád, že se stal Ivoš ředitelem a že si můžu konečně zahrát ředitelem. Budeme hrát Mendelssohnův koncert pro housle a klavír. Vánoční setkání v Betlemské kapli 15.12. bude úžasné, protože budou zpívat chlapecký sbor Bony Pueri, sbormistr pan doktor Pavel Horák, a vystoupí tam také Adam Sukn na varhany. Takže to bude určitě zážitek, protože ty kluci jsou naprosto jedineční. Pražské kytarové kvarteto zahájí příští rok 19. ledna. Tak to si myslím taky. My už jsme Pražské kytarové kvarteto měli kdysi dávno. A tak jsem se teď dozvěděl, že jeden jediný člen je z toho původního stávající obsazení, kteří tam byli před těma mnoha lety. Takže to si myslím, že bude zajímavé, protože čtyři skvělé kytaristy slyšet, to není také běžné na koncertech výdat. 16. února vystoupí slavné Smetanovo trio Honzy Pálenička, violončelisty, pianistky Jitky Čechové a Markéty Janouškové na housle, která je jednou z našich vítězek z minulosti. Ta se s chodou okolností dělila o to první místo s Honzou Mráčkem. Takže Markétka se nám vrátí potom.
1: Pak nám zbývá ještě březnový koncert.
2: Na březnovém koncertě vystoupí tři velice známí a skvělí muzikanti, a to, nebo vlastně čtyři, tady na to koukám, protože oni si přizvali si ještě harfenici. Takže prosím vás, bude to harfenice Kateřina Englichová se svojí studentkou Karolínou Matisovou, ty budou hrát tedy na harfu. Willem Weverka bude hrát na hoboj, a Alžběta Poláčková, vynikající sopranistka, s nimi bude zpívat. Samozřejmě já tam budu také s nimi něco hrát. Ale co budu hrát, to ještě jsme se nedohodli, takže to se nechte překvapit. A to si myslím, že bude velmi zajímavý koncert. Zaznějí tam skladby George Gershwina, Leonarda Bernsteina a Pavla Vajsada. Takže si myslím, že to bude krásný předposlední koncert. A na závěr naší sezóny, to znamená 20. dubna v Betlémské kapli. Koncert se jmenuje Festa di Primavera a zazní tam slavné čtveroročních období Antonia Vivaldiho. A zahraju to s orchestrem, s kterým jsem natočil toto úžasné dílo, a to je orchestr Virtuosi di Praga, který založil můj spolužák ze Strakonické hudební školy Olda Vlček, který nás před rokem opustil. Takže na jeho památku a na památku té úžasné nahrávky, kterou jsem udělal společně s dirigentem a housistou Pavlem Koganem, to zahraju já. Zahrají to další tři vítězové naší akademie, Jiří Vodička, Marie Hasoňová a Jan Novák. Takže budeme vzpomínat na hodně věcí a moc se na to těším, protože tato nahrávka, když jsme ji natáčeli, a musím za to poděkovat Jirkovi Štilcovi, který v té době dělal ředitele krachující firmy Suprafon, Tak jsem rád, že se to povedlo, že přiletěl Pavel Kogan nám to oddirigovat se svojí maminkou Jelizavetou Giles, mimochodem sestrou slavného Emila Gilesa, jinak také vynikající houslistkou, no a samozřejmě Pavel, syn slavného Leonida Kogana. Takže mám z toho radost, že můžeme v tom příštím roce, vlastně na konec naší sezony, připomenout tady tu nahrávku, které se doposud prodalo po revoluci úplně nejvíc kusů prodaných desek a CDček v oblasti vážné muziky. Takže
1: bude to nějak... krásné zakončení té sezony, kterou jste připravili pro 35. ročník Festivalu svátky hudby v Praze. Takže další podrobnosti a především cesta ke vstupenkám na webových stránkách www.svátkyhudbyvpraze.cz, tak jak jste naši milí posluchači zvyklí. No a samozřejmě musíme se v závěru vrátit k tomu zahajovacímu koncertu a připomenout, že slavnostní zahájení letošní 35. ročníku proběhne ve Dvořákově Síni Rudolfína v úterý 20. října a že se tam tedy můžete těšit na ten slavnostní zahajovací koncert s Václavem Hudečkem, dalším houslistou Arnaudem Izárdem, violistkou Kristýnou Nouzovskou-Fialovou, pěvci Lucí Kaňkovou a Danielem Matouškem a doprovázet bude Prague Filharmonia pod taktovkou Ondřeje Vrabce. Já se moc těším na tu sezonu a jsem ráda, že pan Václav Hudeček za námi přišel do studia stanice Klasik Praha, aby opět pozval osobně na tuto mimořádnou událost nadcházející sezony. Díky za návštěvu a ať se všechno vydaří. Mějte se hezky.
2: Děkuju a všechno nejlepší Rádiu Klasik vám osobně a těším se na naše posluchače.
1: Děkujeme a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: The Philadelphia Orchestra s dirigentem Richardem Muthym zahrál třetí větu ze symfonie číslo 9 D-moll od Ludwiga van Beethovena z jeho poslední symfonie zvané S ódou na radost. Tato vznešená hudba také uzavřela blok, kterým vás ve středu 23. září na stanici Klasik Praha provázel Stanislav Předota. Před námi je teď pořad Hudba stříbrného plátna, potom koncert bez smokingu se žalmy italského skladatele Benedetta Marcella a třeba od 22 hodin ještě hudba podle kalendáře se skladatelem Daliborem C. Vačkářem. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás na naší stanici nachystali a těším se s vámi už pozítří opět naslyšenou.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Jsme Klasik Praha.
9: Hudba stříbrného plátna.
8: Nejlepší filmové melodie.
10: Na rádiu Klasik Praha začíná pořad Hudba stříbrného plátna. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Zaměříme se na oscarového skladatele Jerry Goldsmithe. Ten patří k těm filmovým skladatelům, jejichž jméno možná běžný divák nezná tak dobře, jako Johna Williamse nebo Ennia Morriconeho, ale jeho hudbu slyšel určitě každý. Planeta opic z roku 1968 je skvělým příkladem toho, jak daleko byl Goldsmith ochotný zajít při hledání zvuku, který ještě filmové publikum neznalo. Pro film Frankina J. Scheffnera vytvořil skoro avantgardní partituru, v které vedle běžného orchestru pracoval s neobvyklými nástroji a předměty. V perkusích se objevily například nerezové kuchyňské mísy a hráči používali také beraní roh, neboli šofar. Goldsmith navíc využíval netradiční způsoby hry na dechové nástroje. Výsledkem je zvukový svět, který působí cize a primitivně, jako planeta, na které se ocitl hlavní hrdina filmu. Perkusionista Emil Richards si některé z použitých nástrojů uchoval desítky let. Původní kovové mísy a beraní roh se později dostali k Michaelu Giacchinovi a znovu zazněli v novodobých filmech ze série Planeta opic.

Na řadě je Horor přichází Satan. Jedna z nejslavnějších Goldsmithových nahrávek vznikla z jednoduchého nápadu. Lidský hlas nemusí ve filmu znamenat útěchu, ale může být tím nejděsivějším nástrojem orchestru. Goldsmith proto postavil hudbu k Přichází Satan na sboru a vytvořil jakousi převrácenou podobu latinské liturgie. Z ní vzniklo i slavné Ave Satány, stylizované jako satanistický protějšek gregoriánského chorálu. Zajímavé je, že právě tento horor přinesl Goldsmithovi jediného Oscara za nejlepší původní hudbu v celé jeho kariéře.

Spolupráce Jerryho Goldsmithe s Ridley Scottem na Vetřelci patří paradoxně k nejslavnějším a zároveň nejproblematičtějším kapitolám jeho kariéry. Goldsmith chtěl začátek filmu pojmout liricky. Scott ale jeho původní hlavní téma odmítl. Skladatel pak napsal novou, temnější verzi. Ještě větší překvapení ho čekalo po dokončení filmu. Scott s editorem Terrym Rawlingsem některé jeho skladby přesunuli, jiné nepoužili a na několika místech dokonce ponechali části Goldsmithovi vlastní o 17 let starší hudby k filmu Freud. Já pouštím ukázku z prvního Vetřelce. Dobrý poslech.

Ladíte Rádio Klasik Praha a pořad Hudba stříbrného plátna. Ve stejném roce jako Vetřelec, tedy v roce 1979, napsal Goldsmith úplně jinou hudební představu vesmíru. Pro Star Trek vytvořil velkou romantickou symfonickou partituru, ale ani tady se nevzdal experimentování. Tajemnou entitu V'ger charakterizuje zvuk nástroje nazvaného Blaster Beam, který vytvořil hudebník Craig Huxley. Je to dlouhá hliníková konstrukce opatřená kovovými strunami a elektromagnetickými snímači. Její hluboký, téměř fyzicky působící zvuk se stal hlasem V'gera a Goldsmith ho spojil s velkým orchestrem. Ještě slavnější je pověstná fanfára. O 8 let později byla v úpravě použita jako titulní téma seriálu Star Trek Nová generace. A téma začalo pro miliony fanoušků reprezentovat celý svět Star Treku.

Na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna Jerry Goldsmith v mimořádné formě. Touto Cole Paula Verhoevena patří k jeho technicky nejnáročnějším akčním partiturám. Velký orchestr, komplikované rytmy, elektronika a hudba, která skoro nepřetržitě žene film kupředu. Složitá byla nejen hudba, ale nakonec i její nahrávání. První sekvence proběhly v Německu, ale po problematickém začátku bylo nahrávání přerušeno a produkce se přesunula do Londýna, kde Goldsmith partituru nahrál s National Philharmonic Orchestra. Z původního nahrávání v Německu se ve výsledném filmu využilo jen několik minut. U Goldsmitha, který měl rád pokud možno kompletní souvislé nahrávací pokusy, je touto recall výjimečný také tím, že kvůli extrémní obtížnosti partitury musely být některé skladby sestavovány z řady různých snímání nástrojů. Ukázkou z touto recall se pro naše kloučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
13: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
3: Dnes večer bude na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu znít hudba italského právníka, politika, ale především hudebního skladatele Benedetta Marcella. Benedetto Marcello pocházel ze šlechtické rodiny a proto je v dobových dokumentech často nazýván Patricio Veneto. Otec Benedetta chtěl, aby se jeho syn stal právníkem, a tak Benedetto studoval práva, ale souběžně i hudbu u Antonia Lottiho a Francesca Gasparínyho. A stejně tak i později se během celého svého života souběžně věnoval jak právům a politice, tak i hudbě. V roce 1711 byl členem takzvaného Serenissima, tedy benátské vlády, a v roce 1730 se stal guvernérem v Pule v dnešním Chorvatsku. Vzhledem k tomu, že byl chatrného zdraví, mu ovšem pobyt v Istrii nesvědčil, a tak v roce 1738 odešel do Brešče na břehu Lago di Garda, kde zastával úřad kamerlinga, dnes bychom řekli ministra financí, a tady také o rok později zemřel. I Benedettův starší bratr Alessandro Marcello byl rovněž známým skladatelem podobného zaměření a historici hudby mají u některých skladeb značné problémy s rozlišením autorství obou bratrů. Většina Marcellových skladeb se datuje do první poloviny jeho života. Kromě četných oratorií, oper a scénických serenád napsal více než 400 solových kantát, publikoval sbírky komorní i orchestrální hudby a mnoho dalších instrumentálních děl zůstalo v rukopisu. Protože byl finančně nezávislý a nemusel se podbízet vkusu publika, mohl zcela svobodně rozvíjet svůj osobitý styl. Jeho dílo se tak stalo mezníkem na přechodu z barokní do klasické éry evropské hudby. Ve věku okolo 40 let Marcello prakticky přestal komponovat a později se k hudbě vracel pouze při zcela výjimečných příležitostech. Jeho nejambicioznějším dílem se stalo Estro Poetico Armonico, zhudebnění italské verze 55 žalmů. Biblické texty přeložil Marcellův přítel Girolamo Ascanio Giustiani a dílo bylo publikováno v 8 svazcích v letech 1724 až 26. Úspěch díla byl obrovský. Žalmy Benedetta Marcella byly záhy hrány na koncertech v Hamburku, Berlíně, Lipsku či Londýně. V ruském překladu proniklo dílo i do Petrohradu. V Římě kardinál Otto Boni nařídil, aby každý z pravidelných koncertů, které byly pořádány v jeho paláci, byl zahajován jedním z těchto žalmů. Dodnes je výběr z Estro Poetico Armonico trvalou součástí koncertního repertoáru řady ansámblů. A to je právě i případ dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha. Poslechneme si totiž výběr z nich, který zazní v úpravě Charlesa Avesna. Účinkovat bude britské vokální těleso Voices 8 a francouzský soubor Les Inventions.
2: Koncert bez smokingu
1: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme zajímavou osobnost českého hudebního skladatele 20. století, jehož jméno široké veřejnosti dnes asi mnoho neřekne. Za to jeho melodie Rozvíjej se poupátko z oblíbené pohádky Pyšná princezna je populární mezi malými i velkými napříč všemi generacemi. Kdo z vás ovšem ví, že jejím autorem je Dalibor C. Vačkář.

Český hudební skladatel Dalibor C. Vačkář se narodil před rovnými 120 lety, 19. září 1906, a to v Korčule v chorvatské Dalmácii jako Dalibor Cyril Vačkář, syn houslisty, trumpetisty, hudebního skladatele a spisovatele Václava Vačkáře. Matka pocházela z herecké rodiny. Vačkář studoval na gymnáziu v Praze na Vinohradech. Po maturitě vstoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle a skladbu, a ve studiích pokračoval na mistrovské škole v houslích u Karla Hofmana a ve skladbě u Josefa Suka. V dirigování pak byl žákem Otakara Ostrčila. Absolvoval provedením vlastního houslového koncertu opus 11. Poté se věnoval příležitostnému koncertování a v době, kdy měl jeho strýc, divadelní podnikatel Karel Faltis, pronajato Tylovo divadlo v Nuslích, krátce dirigoval jeho orchestr. Působil také v orchestru Jaroslava Ješka v Osvobozeném divadle. V letech 1934 až 1945 byl členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze a po válce pracoval jako dramaturg Československého státního filmu. Nedlouho poté se stal hudebním skladatelem z povolání. Kromě mnoha hudebních děl napsal ovšem také několik básnických sbírek a divadelních her. Ty psal pod pseudonymem Dalibor C. Faltis. Pseudonym Faltis je odvozen od rodného jména jeho matky, dcery principála divadelní společnosti Josefa Faltise a jeho ženy Antonie, rovněž pocházející z divadelní rodiny, a to mužků. Faltisova hra Veronika dokonce posloužila jako námět stejnojmenné opeře Rafaela Kubelíka. Jeho hry se hrály s úspěchem i na scéně Národního divadla. Společně s E.F. Burianem zdramatizoval pak Strašidlo Canterville Oscara Wilda. Jako další dvě ukázky zazní teď dvě Vačkářovy skladby komorní, a sice Vals Dolcissimo a The Afternoon at Sun Hill. Hrají Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto.

pro svou různorodou činnost používal Daliborce Vačkář celou řadu pseudonymů. Pro zábavnou a taneční hudbu užíval jmen Pip Faltis, Petr Filip anebo Tomáš Martin. Publikace scénáře či divadelní hry psal, jak už jsem říkala, pod pseudonymem Dalibor C. Faltis, který převzal po své matce. V roce 1968 byl Dalibor C. Vačkář pozván k uměleckému pobytu do švýcarského Lugána, kde zůstal s manželkou i po sovětské okupaci. Do Československa se vrátil v roce 1973 a manželka jej následovala po dalších 2 letech. Po návratu do vlasti se věnoval především komponování vážné hudby. Hudební skladatel, básník, dramatik, scénárista Dalibor C. Vačkář zemřel 21. října 1984 v Praze, a to po opakované mrtvici, ve věku 78 let. Pochován je na Vinohradském hřbitově. Nám teď v rámci našeho pořadu Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto zahrají další 2 Vačkářovy drobnosti, a sice skladby Fandango a Fanatický hráč.

Jako skladatel zasáhl Dalibor C. Vačkář do mnoha žánrů. Jeho hudba je srozumitelná a posluchačsky vděčná. Vytvořil širokou škálu žánrově různorodých skladeb, psal symfonie, orchestrální i komorní a koncertní skladby, také variace na písňové formy. Jeho díla uváděli špičkoví čeští dirigenti a on sám byl posléze za svou tvorbu oceněn v roce 1966 titulem Zasloužilý umělec. Od konce 20. let příležitostně skládal hudbu k celovečerním hraným filmům, přičemž prokázal smysl pro širokému publiku přístupnou, melodickou a instrumentálně působivou hudbu. Poslechněme si teď svitu z melodií Slavné pyšné princezny. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit Stanislav Vavřínek.

Poválečné znárodnění kinematografie učinilo z Dalibora C. Vačkáře jednoho z nejžádanějších filmových skladatelů. Nejčastěji pracoval pro režiséra Vladimíra Čecha. Spolupracovali na filmech Divá bára, Kde alibi nestačí nebo Alibi na vodě. Největšího ohlasu dosáhl ve spolupráci s Martinem Fričem. Jejich spolupráce zahrnuje například filmy Tajemství krve či Hvězda zvaná Peliněk. A největšího úspěchu dosáhl patrně ve spolupráci s Bořivojem Zemanem, ať už je to zmiňovaná Pyšná princezna roku 1952, či další hity Dovolená s andělem či Anděl na horách. Na několika filmech se Vačkář podílel též jako scénárista, a sice na filmech Bludná pouť anebo V horách duní. Autorsky se podílel se svým otcem na vydání knihy Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové. Tato knížka vyšla v roce 1954. Dnešní vzpomínku na skladatele, ale i spisovatele, všestranně talentovaného umělce Dalibora C. Vačkáře, uzavřeme druhou větou Adagio Scherzanto z jeho koncertu pro housle a orchestr C-dur. Solový part bude hrát Václav Snítil, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí v této nahrávce Libor Pešek.